0: Si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Tri prasiatka.
3: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
4: Oliver, Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
5: Týždeň sa s týždňom spojil, mesiačik sa na zem usmial, slniečko stále svieti rovnako, zem sa krúti rovnako rýchlosťou a tri presiedka sú tu opäť, tak ako každý týždeň o 22. My sme si minulý týždeň hodili mincov.
6: Mincov... Aj sme si honili, prečo?
5: Čo?
6: To už narávame.
5: Hej.
6: No, môžeš kľudne.
5: Hodili sme si mincov, že či tu bude dnes, teda minulý týždeň hosť žena alebo muž. Padla žena, prišla sem Peťka. Peťka nám porozprávala mnoho zaujímavostí. Vám sa ako host taktiež veľmi páčila. Povedali sme si, že ho sem zavoláme opäť. Minulý týždeň sme tu mali nejaké nezhody osobného typu. To sa dozviete, keď si to vypočujete. Ja už sa k tomu vrácať samozrejme nechcem. Peťka, my ťa opäť vítame po týždni.
7: Ahoj.
5: No ja by som sa k tomu vrátil, rozmyslel. No, po týždni, že či by si to teda vyfajčila.
7: Ale my sa potrebujeme blíže poznať.
5: No, okay, tak možná. Preto tento druhý podcast, rozumiem.
6: Povedz nám, teda reálne, má si dosť času. Povedz nám.
5: Ten stroj.
6: Nie. Aké sú okolnosti toho, aby si pripustila fajku toho Inkovi?
7: Ježiši, Maria.
5: Uzavreli,
7: prečo k tomu vracíme?
6: Akože, teraz hovoríš, musíte sa trošku spoznať.
5: Ako vec, nechcem ma zachrániť a je ti úplne jedno.
6: Hele, čo tak swingers?
7: I v tom swingers, přesně. Okay. Víte, že to říkáš, to není tak, že tam vejdeš a hned se tam prostě na sebe vrhnete. Mm-hmm. To tak prostě nikdy není.
6: Ako to tam je?
7: Tam prostě přijdeš a... přijdeš? Ty to nevíš?
5: Nie, to stále, že to stále opýtal, keby si nevedel.
7: Přijdeš, jdeš do šatny, většinou tam je nějaká jako šatna, pokud je to dobrý klub, záleží. Ano. Jsou různý, jako, různý zase varianty.
5: Co je bez šatny?
7: Jo, jsou takový jako sex positive parties ještě, tam šatny nejsou jako, nebo takový provizorní. Ale třeba v některých klubech jsou normálně jako skřínky, jako v nějakém gymu třeba. Jo, takže se převlíkneš, holky třeba se nechají spodní prádlo, chlapy by měli mít nějaký jako slušný, ne habit, ale prostě kalhoty, polotričko třeba, ne tepláky.
5: Jo,
7: prostě by to bylo hezký. Ty holky to mají trošku jednodušší, že můžou mít prostě to spodní prádlo, že nemusí mít nebo takhle šaty v pohodě.
5: A může být spodní prádlo?
7: No, leda nějaký třeba BDSM, no, bývá to takový zvláštní. Většinou je to tak, že ty muži se nechávají fakt hezký třeba oblek.
5: No, no není to taky jako, že...
7: No, ale jako neměl bys mít tepláky, hele, prostě, nebo něco, že jsem taky zažila.
6: Všeobecně v každém swingers klube?
5: Tak jako dává to smysl, máš nějaký
7: dress code. V těch hezkých, prostě nějaký dress code, jdete tam jako dělat docela intimní věci, tak je dobrý, aby jste nějak jako vypadali, abyste třeba jako vonili a tak.
5: Tam by tam zpěvaný, kdo šiel.
7: Takže bývalte máme v dobrých swingers klubech budou i sprchy, jo, takže i třeba se vysprchovat a tak. No a bývá tam nějaký bar, takže nejdřív třeba jdete na bar. Jo, a teď záleží, jak si přišel, jestli si přišel sám, vy jako muži většinou sami nemůžete, vy můžete jenom v páru, žena sama může, často. A prostě potkáte se nějak na baru, no. A buď jste třeba domluvený už s jiným párem, třeba skrze nějakou platformu, a nebo prostě tam jdete jenom jako spolu a mimochodem nemusíte vůbec mít interakci s jinýma lidma. Protože třeba máte kink v tom, že se na vás někdo dívá.
5: Albo
7: a nebo vy se díváte. Ne? Takže voyeurismus, exhibicionismus. Takže tam je spousta možností, vůbec to není o tom, že by tam byla hned orgie a všichni se na sebe vrhli. To by bylo dost jako divný, jo. Takže jako na tvoji otázku jenom nebo na tvůj podnět a vůbec to takhle jako nefunguje. A naopak třeba jako trvá klidně hodinu, dvě, než k něčemu jako vůbec dojde a nemusí dojít vůbec k něčemu.
6: Kolik rokov ti povedali, že neexistuje Ježíško?
5: Ale
7: moje maminka je hodně pragmatická právnička.
6: Ano.
7: Vychovávala mě sama a upřímně ona to na mě nikdy nehrála moc, takže já si to nepamatuju. Takže možná to někdy přestala říkat a já jsem to nějak jako vzala, ale nebylo to žádný jako trauma najednou.
5: Já si to pamatám přesně.
6: Čiže ty se vůbec nevíš vcítit do toho, co jsi mi způsobila teraz?
7: Já jsem tě způsobila trauma. Ty jsi myslel, že jsou tam ty orgie, že to velký. Ale jako potom jo, jako třeba jo.
6: Kdo načí tam chodit?
7: No, jako potom jo, je tam místnost, kde je, která je velká. Hele, je tam místnost, která je jako veliká, kde se vejde víc párů. Jo, kde třeba může být 10, 20 prostě párů, nebo nějaký samotný holky a tak. A tam to potom už nějakou hodinu, jo, když se dostaneš třeba do nějaký 23, 24, 1 hodiny, tak tam už to prostě jede třeba. Ale nějak to k tomu prostě musí dojít.
4: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
8: 3 prasiatka.
4: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rio. We'll be right back.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka pri mikrofóne, naladenú máš Európu 2. Krásny dobrý večer. Dnes v našom kresle sedí Peťa, ktorá tu už bola minulý týždeň, ale dnes nám príde porozprávať o niečom inom.
2: A keď prídeš iba po čerešničku na torte, že iba o tej 12. prídeš tam?
3: Ale oni niektorí v klube ďalej i to, že ťa tam nepustí třeba, víš?
2: Aha.
3: Že právě to už potom ruší ten vibe, víš, že ty přijdeš jako do nějakého jako rozjetýho. Takže znám i klub, který byl u mě v podcastu, tak kde říkali, že prostě potom už měla jsem tu zkušenost, že nepouští. Právě proto.
2: Já tam potřebujem nějakou pozvánku, alebo tam můžem prostě trojíba, že vím o tom, že se to tam děje a přijdem tam.
3: Hele, tak ty kluby mají weby. Mm-hmm. A některý to mají na rezervaci, mm-hmm, a některý bez rezervace, ale musíš tam přijít v tu hodinu. Mm-hmm. Jo, že prostě víš, že je okno 21 až 23 a v tu hodinu tam přijdeš. Na Slovensku nevím, upřímně řečeno.
4: Ty, kteří mají rezervaci, tak tam nevidno, ne, těch lidí.
3: Ne.
2: Pozri si, že kdo přijde, jak na Facebooku, na udalosti.
4: Kamoši se nezhodnou.
3: Není to tak, no.
4: No. Opäť ako dojebaný deň, ale nie. A čo som ale chcel je, teraz máš pred sebou telefón, v ktorom máš zoznam ľudí, mm-hmm, s ktorými si niečo niekedy mal. Mm-hmm. Máš okay. Tam ale špeciálnu kategóriu. Mm-hmm. Tí, ktorí ste to nevideli, tak si pozrite minulý diel, viac pretože nebudeme. Ale je tam, že z týchto klubov, z týchto mm-hmm swingers, mm-hmm, tak skús vybrať jeden taký najlepší, ako keby zážitok. Alebo to koho viem. Si pamätáš a opíš nám tú návštevu.
2: Tak.
3: To viem, ale teď neviem, ktorá tá návšteva to byla.
4: Ako keby len čo najbližší, nejaké to boje pocity,
2: príbeh.
3: Já bych se, že to byl Honza nebo František, nevím.
2: A Honzu by som typoval najmenej ze všetkých tam.
4: Povedz mi, že to byl Honza, Michale.
3: No. Ale pamatuju si jeden takovej jako kratší, kdy jsem vlastně do toho klubu snažit šla i sama, nebo mě někdo doprovodil, což je mimochodem velmi, já v tom ženy velmi jako podporuju, protože často ty ženy jako hrozně jako čekají prostě na toho partnera, aby se mohly rozvíjet svoji sexualitu a pak vlastně se nic jako neděje. Neříkám, že každý má chodit do swingers klubu, jo, ale může to být jako velice zajímavý, když znáš svoje hranice a používáš kondomy, jo, který tam všude jsou mimochodem. No a já jsem takhle tam vlastně byla a bylo to takový, jako, že to ještě tolik nejelo a tam byla jedna místnost, která se dala zavřít. Byla taková jako BDSM a mě se tam někdo jako líbil, tak jsem za ním jako šla, nějak jsme se jako na sebe podívali. Měl tam partnerku, já jsem se zeptala partnerky, můžu si ho půjčit? Okay. Tak to přijmu.
4: Wow.
3: Jo. To musí jít přes koncent všechno.
4: Povedz nám ale, že, no, že on mal koliko asi rokov? Mal nějakou masku?
3: Neměl masku úplně normálně jako úplně vypadal.
4: Chodil tam nějaký zamaskovaný?
3: No, co?
4: Chodil tam zamaskovaný nějaký?
3: Hele, úplně jsem si to takhle nikdy nevšimla, že by to dělali. Ale lidi to řeší, proto tam nechodí. To je pravda. Nebo si vezmou paruku třeba. Někdy. To jsem slyšela třeba nějaký známý lidi, když o tomhle nějak mluví, tak že s tím mají vlastně problém, že by je tam poznali, tak paruku leda, no.
4: To jim teda fakt pomůže.
3: No, nemyslím si, ale to je jako, a myslím si, že to někdo neřeší a vždycky říkám, hele, když tě tam někdo pozná, třeba tvůj šéf, tak jste se poznali navzájem, no.
2: Asi tak, no.
4: Ano.
3: Ale jako chápu, že to někomu může být pořád jako nepříjemný ta situace.
4: Je
3: to jako blbý, tak prostě utečeš.
4: S ženou, když se tam spozná, že to je nepříjemné.
3: Každopádně, tenhle ten Honza nebo František, tak já jsem si ho takhle jako to vzala a šli jsme prostě do té místnosti a prostě nic zvláštního vlastně, ale nádherně jsme se pomilovali.
4: Nádherně?
3: No, tak nádherně jsme se pomilovali.
4: Počkej, ale toto nám opíš, čo?
3: A to si myslím, že spousta lidí jako, když já o tom třeba jako vyprávím, mají ten předsudek, že prostě to povrchní sex, prcačka, mrdačka, jako může být, spousta lidí tam proto chodí, ale nemusí vůbec. To záleží, jaký si to uděláš, takový to máš. Mm-hmm. Prostě, fakt jo.
4: No a vám to akože klaplo hneď takto?
3: Jo, že to fungovalo.
4: Kde bola jeho frajerka?
3: Frajerka byla někde venku? S někým jiným?
2: A nechcela si ju tam prizvať?
3: V tomto případě ne, ale jako nevadilo by mi to, ale v tomto případě ne. No, takže.
2: A jak to skončilo? Bolo to teraz, že ahoj.
4: Ďakujem, že si mi ho požičala.
3: Hele, já ani nevím. Možná něco takového, nevím. Nějak jsme se jako vrátili a pak jsem je tam ještě viděla. A vlastně to už mě trošku odháněl, aby nežádlila, aby to nebylo zase jako moc. Protože ty páry mají prostě různý hranice, no. Takže, že jako, no.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
6: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka stále pri mikrofóne na Európe 2. Máme tu krásnu vášnivú noc s ďalšou hostkou, ktorú môžete poznať z minulého týždňa. Je tu Peťa.
2: Takže ja som je tam potom našla vlastne, že ona tam byla s nejakým pánem a on byl vedle, takže to už mňa odháňal trošku.
3: No.
2: To se môže ako dít a je třeba to ako respektovať. No. Takže, ale je to ako swingers kluby hrozně doporučuju i párům, i samotným třeba ženám a na to, jak se učit o svých hranicích. Jo, a na to o tom, jako co máš, nemáš rád. To tam probereš úplně jako mega.
1: Akože dobré, lebo tak asi máš len dobré skúsenosti, ale nepočula si někdy príbeh o tom,
2: no,
1: že to mohlo dopadnout fakt zle, že ide tam prostě baba, lebo si bude myslieť, že tam ide iba samu seba spoznať. A ty kokos, tam nastanú také momenty, že ju môžu totálne zdeptať.
2: Môžou, no.
1: Nepočula si o takom príbehu?
2: Ale nevím, jestli jsem slyšela jako příběh. Pro mě je to jako extrémně bezpečné místo, kde experimentovat v sexu. Každý si musí nastavit, jestli pije alkohol, bere drogy a podobné věci. Chceš mít čistou hlavu, chceš vědět, jak se rozhoduješ nebo nerozhoduješ, koho máš proti sobě, tak to nedělej. To je jako první věc.
1: Soukaj iba alkohol na školách, ano, alebo ne?
3: Názor.
1: Alkohol na školách, ano.
2: Alkohol na školách? Ne.
3: Ne.
2: Ani energiťáky bych jim nepovolila. My teď zakazujeme energiťáky, pozor.
1: Ne.
2: Já nepiju alkohol třeba teď. Jako teď mám zrovna období rok, kdy nepiju. Mám ráda čistou hlavu i při těchto play parties, jako zvlášť, když potom ještě děláš nějaký BDSM, nedej bože, jo. A když tam máš takhle jako hromadu lidí, který vlastně jako neznáš, tak jako chceš mít čistou hlavu. Za mě.
4: Tam je alkohol a drogy jakože akceptované?
2: Alkohol se tam pije, tak někdo si zase říká, že si rád dá, aby se jako uvolnil. Asi musí každý znát svoji míru, jo, protože přesně se může stát něco takového, že se překročím ty hranice.
1: A je to v píči.
2: A je to v píči, no. A je to v píči hovně v tom případě.
1: No a toto, že či si nějaký ten příběh nepočula o tom, jak to bylo v píči.
2: Ale příběh asi ne, ale mně se třeba jako stalo. Já jsem fakt experimentovala, když jsem třeba šla na takzvanou jako gentleman party, kde byly připuštění jako samotní muži. Který třeba v případě tohodle klubu byli jakože vybíraní, jo, že ten klub jako znal, že přece jenom těch mužů se třeba děje, že tam můžou být jako predátoři, ty muži se to potom jako nárukujou hodně, je to nějaká jako zkušenost, protože oni platí hodně, oni platí mnohonásobně vyšší částku, aby se tam mohli sami dostat. A potom se často děje to, že ty muži se ten sex trošku jako nárukujou, jako
1: že
2: kdybych fakt byla kurva, že jsem si to zaplatil. Abych se k tobě chovej trošku jiným způsobem, než ti muži z těch párů. To je jako úplně jako odlišný. Takže...
4: Koliko stojí vstup na taky swingers?
2: Jak jde, no, pro pár to bývá 1500, pro samotnou ženu buď zdarma nebo 300 a pro muže třeba 2,5.
1: A platby kartou v swingers ano, alebo ne?
2: Platby kartou?
1: Víš, jakože tam dá platby kartou.
2: Já mám pocit, že často ne, právě, že to je cash.
3: Jo, platba prstinom.
2: No, zkus to, zajdi tam to, no.
1: Ne, ale že mě,
2: zajdi tam a zkus to.
1: Nedá se, že je iba hotově?
2: No, většinou se dá často jenom hotově, protože to často bývá i někde jako v podzemí a tak, anebo to je možná i proto, aby ty lidi právě nebyli potom poznatelný, víš, jako kde byli. Jo, že nemáš tu stopu. To, myslím si, že to tam hraje určitou jako roli. Ale odbočili jsme od toho, jo, že se mi stalo, že jsem byla právě na té mužské party, kde jsem právě se chtěla vyzkoušet, že tam je těch víc mužů kolem mě, když ty hranice třeba i trošku povolím. Ale já jsem to uměla v tu chvíli včas zastavit, no.
1: Ok, tak jsi má tomu.
2: Já jsem v tomhle docela jako mám cvičený mozek, no. Tak,
3: a jako jsi to zastavila?
2: Prostě jsem řekla dost.
1: Dost, okay. Ovcánku, nebeska.
2: Prostě jsem řekla dost, on to respektoval. Protože tam se ti vlastně nemůže jako stát v takovém klubu, on je poměrně kompaktní. A říkám, že to je nejbezpečnější místo, kde mít takový to jako sex s někým, koho vlastně jako neznáš. Daleko bezpečnější než někdo z Tinderu, koho si vezmeš prostě k sobě domů, nebo nedej bože, jdeš k němu domů. No. Protože prostě ti majitele a ten personál to fakt hlídá, je tam sekurita a umí to jako vyhodnotit. A jo, nebo to někdo řekne a ten člověk už se tam nelajzne. A to nikdo nechce. Takže ty lidi, jako když jim řekneš ne, fakt dost, jo, tak tak je to dost fakt.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka
0: na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Minulý týždeň naša hostka Peťa zožala obrovský úspech, tak sme si povedali, že ju zavoláme opäť ku nám do štúdia do troch prasiatok na Európe 2. Tak Peťa?
2: V ktorom momente si ty povedala dosť? Čo ti už prišlo?
3: Mne už prišlo to, že ten pán sa chtiel, ako, ja to řeknu na plnou pusu, ten pán sa chtiel jenom vystříkať už do kondomu samozrejme.
2: Ja neviem, čo si mám pod tým predstaviť.
3: Že sa chtiel už jenom jako udelať, vôbec mu nešlo vo mne v tú chvíli. Mm-hmm. Tam jako pořád sa bavíme, ano, o swingers klubu, ale pořád sa bavíme o tom, že oba dva, obě ty strany by z toho měly mít nějaký jako potěšení.
2: Jo. Jo, tak to ano, ale akože, že či už ste už mali sex a počas neho si povedala, že už dosť, alebo si...
3: Jo, mm-hmm. tak nějak to bylo. No.
2: Okay.
3: Takže, a to vám tam otestuje tohle, je to jako zajímavý. Říkám, není to pro každého, pro někoho prostě v páru, ale strašně jako podporuju a ty páry nemusí swingovat. Jo, přesně můžou se domluvit, že fakt nebudou swingovat, ale podporuju strašně moc ženy, aby se toho fakt nebály. Jděte s kámoškou třeba.
1: No. A jak by se ti páčilo velmi nějaký sekuriťák tam, že by byl fakt sexy?
3: To se mi ještě nestalo, hele.
2: Sekuriťák v názor, či jako tam sekuriťák názor?
1: Nie, ale že je možné zbalit sekuriťáka tam, že mají tu možnost?
3: Tak možný je si cokoliv. Jako, já jsem se i seznámila jako s lidma, jako třeba s těmi páry, že jsme se kámošili, jako vyloženě, že to byly strašně příjemný lidi. To bývá velmi otevřená, příjemná komunita. Jo, takže jsme si pak zašli třeba na oběd a tak. Takže jako je to úplně jako jiný, než si většina lidí asi jako představuje. No.
4: A čo ty starší možno nějaký, tebe to nerobil problém? Či vždy, no. Vždy je to o tom, že si to môžeš aj vybrať sama, to chápem.
3: Môžeš, no jasne.
4: Ale čo keď nie je, z čoho vybrať? Neboja
3: no,
4: sa toho,
3: tak
4: že...
3: hele, tak to je, ale proste ne každá party je super. A proste niekdy sa stane, že není z čeho jako vybírat a proste pokud tam nemáš tu jako chemii. Ja som to třeba párkrát zkusila, že som sa řekla, dobrý, zkusím, otestuju, jak to jako mám, ale když už to bylo ne, tak to bylo ne, no. Ale pak jsem chodila třeba na party, jsou takový play party, který jsou s technem, jo, s hudbou ještě, hodně tam chodí v harnesech, takový do BDSM, tam chodí třeba mladší lidi.
1: A pro těch starších to jsou jakože oldies club se tohle? Oldiesky, ale tak?
3: Ale to si nemyslím, že jsou jako pro starších, jako, ale jsou kluby, kde chodí víc takový jako štamgasti, už tam chodí jako dlouho, že se hodně jako znají, že jsou starší. Je to tak.
1: Ale skôr jsem myslel to, že keď fakt, že starší pár, že mají, já nevím, po 70-80 obi dvaja.
4: Že aký DJ.
1: A chceli by to proste vyskúšať, taký swingers. Tak je aj nejaký taký klub vyslovený, že pre tých starších?
3: To bych neřekla. Ja bych to jako neřešila. Jo. Že jděte do takových těch jako lepších klubů. Mm-hmm. Ja tam jako můžu říct jména, ale...
4: Ja myslím, že Melody organizuje teraz.
2: Takže je to 18, to chápem, ale že zažila si už aj niekoho, že by tam bol v čerstvej 18-ke?
3: Mladí lidi do swingers klubu tolik nechodí, upřímně řečeno. Je to spíš pro někoho, kdo je většinou 30+, někdy 25+, ale ty mladí lidi se toho většinou dost bojí, upřímně řečeno. Jo, to, oni spíš třeba půjdou na ty techno party, ty play parties, jo, kde se i jako tančí, ještě jako harnesy a je tam teda nějaká sex zóna. Tak tam jo. Ale do těch klasických swingers klubů strašně málo. Mm-hmm. Že jsou to spíš jako zralejší lidi, kteří i už mají, už trošku vědí, co od té intimity chtějí, tak tam zajdou.
2: A toto je podle mě, vidíš, toto je podle mě chyba, že si toto povedala.
3: Lebo jsi povieš, mě zeptal.
2: Že... Nie, ale nie, ja akože myslím, že chyba je v tom, že si povedala, že na swingers party chodia ľudia, ktorí už tak trošku ako keby poznajú svoju sexualitu, ale zároveň ti je ľúto, že sa nechodia ľudia spoznávať tú sexualitu.
3: No,
2: a toto je dôvod, vlastne to je ten istý efekt, ako asi keď človek nechodí do posilky.
3: Je to tak.
2: Že nepôjde do gymu, lebo už tam všetci vlastne vymakaní. Mm-hmm. Chápeš?
3: Chápu tě a vlastne máš pravdu. Je to škoda. No. Je to strašná škoda, když mi lidi třeba říkají, že ježiš, to je nechutný, tam něco chytnu. Ale samozřejmě, jako chytnout můžeš něco kdekoliv. Tamhle na koupáku, jo, v Šamoríně. Nevím, jestli tam ještě je koupák. Ale prostě to, jestli ty lidi se testujou, jako pravidelní swingeři se třeba testujou. Určitě to dělají.
4: Je swinger povolání?